0: autora.
1: Zákon vstúpi do platnosti 1. decembra a reaguje na technologický pokrok, ktorý súvisí s autami s vysokou mierou automatizácie bez priamého vedenia vodičom. Určuje však aj prísne požiadavky na technický dohľad a zriadenie riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečiť nepretržitý monitoring a schopnosť okamžite zasiahnuť, aby automatizované vozidlo neohrozilo život, zdravie, majetok a ani bezpečnosť cestnej premávky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Iránský režim se odmítá vzdát Američanům. Stovky tisíc lidí se v Teheránu sešly na režimem uspořádané akci, na kterém ozbrojení muži, ženy i děti demonstrovali připravenost bránit Irán proti nepříteli. Podle AP šlo o největší akci svého druhu od února, kdy Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Demonstrace byla součástí režimní kampaně nazvané Obětování se pro Irán, která má mobilizovat dobrovolníky, kteří podstoupí polovojenský výcvik. Přitom na přelomu minulého a letošního roku po celém Iránu propukly rozsáhlé protirežimní demonstrace. Bezpečnostní složky ale po několika týdnech protesty násilně potlačily, zabily tisíce Iránců. Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně. Ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Mistrovské Pardubice poprvé v sezóně bodovali, vyhráli v Litvínově 3-1. Třinec nakonec porazil Brno 6-5. Oceláři i podruhé bodovali, hetrikem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Královéhradecký Mountfield doma nestačil na České Budějovice, prohrál 0-2. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili stav z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. A konečně Rytíři Kladno přehráli Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, lokálně s mlhami a naměříme 19 až 24 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty. Co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně zpeněží,

A Béda Šulista, honící zloděje, proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pát řepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v Turánu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl Šulista, zda není úch

0: Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko poslalo Nepálu humanitární pomoc. Jedná se o stovky dek, karimatek a postelí. Letadlo s pomocí odletělo z Prahy dnes večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Informoval o tom hasičský záchranný sbor České republiky. Po povodních na konci srpna je v Nepálu podle tamních úřadů potvrzených víc než 1400 obětí. Přes 6100 dalších lidí je stále pohřešovaných. Povodně podle expertů způsobilo řícení skály spojené s kolapsem části himalajského ledovce. Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Evropa si musí hledat nové zdroje ropy. Saúdská Arábie odřekla některým evropským rafinériím dodat příští měsíc tuto surovinu. Jde o důsledek útoku na saúdsko-arabský ropovod přepravující ropu k Rudému moři. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Polská energetická skupina Orlen už ve středu oznámila, že si v posledních dnech zajistila dodatečné dodávky ropy, aby mohla dál zásobovat své rafinerie v Polsku, Česku a Litvě. Dodatečné dodávky nasmlouvala mimo jiné z Norska, Británie nebo z amerického kontinentu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Budoucí kamionáci se rozloučí se starými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách projde po víc než 30 letech změnou. 5 otázek zmizí, dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
2: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980, ale budeme se zabývat těmi vozidly, kteří dneska ty řidiči kamionů nebo autobusů používají v moderních autodopravách. Ať už jsou to různé alternativní pohony, různé bezpečnostní systémy, tak to nově do té zkoušky zakomponováváme.
1: Současné ústní otázky platí od 90. let. Nové se začnou používat od 1. ledna příštího roku. Donald Trump opět zkouší, kam až může. Prezident USA s okamžitou platností zrušil řadě médií, včetně CNN a Politico, přístup do Bílého domu. Na své sociální síti oznámil, že jim ruší akreditace. Trump to zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím. Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za nejnovější zkoušku, pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku. Nový trenér fotbalové reprezentace bere 3 nováčky. Španělský kouč Santi Deña zařadil do nominace před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů i Lukáše Ambrose, Romana Macka a Matěje Radostu. Poslední jmenovaný je největším překvapením, ale generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd říká, že teplického útočníka sledovali dlouhodobě.
3: My jsme ho měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Myslím si, že podává dobré výkony a je to hráč, který má výborné charakteristiky. Samozřejmě bude to křest ohněm pro něj, ale já si myslím, že Santi a Ostav se rozhodují podle momentální formy a on tady dneska je.
1: V týmu naopak podle očekávání chybí Patrik Schick. Ten po letním mistrovství světa v Americe ukončil reprezentační kariéru. Zatím své rozhodnutí nezměnil. Národní tým rozehraje Ligu národů 26. září v pražském Edenu s Chorvatskem. Sobota bude převážně polojasná s teplotami 19 až 24 stupňů.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem. Na sítích na to dnes upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Uprchlý kříženec Servala z Brna se našel. Kočkovitá šelma utekla před 6 dny ze soukromého chovu. Majitelům se zvíře podařilo najít nedaleko místa, odkud zmizelo. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Gánem popisuje, že se Serval schovával v koruně stromu.
1: Majitelé ho spatřili ráno přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo po 6 dnech pochopitelně velmi vystresované. Pohybovalo se poměrně vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
0: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků se je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná česká kočka. Autonomní auta na Slovensku dostala zelenou. Za přísných podmínek to schválil tamní parlament. Poslance přesvědčili testy a zkušební jízdy. Auto bez řidiče ale musí být pod nepřetržitým dohledem operátora.
2: Zákon vstoupí do platnosti 1. decembra a reaguje na technologický pokrok, který souvisí s autami s vysokou mírou automatizácie bez priamého vedenia vodičom. Určuje však aj prísne požiadavky na technický dohľad a zriadenie riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečiť nepretržitý monitoring a schopnosť okamžite zasiahnuť, aby automatizované vozidlo neohrozilo život, zdravie, majetok a ani bezpečnosť cestnej premávky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Íránský režim se odmítá vzdát Američanům. Stovky tisíc lidí se v Teheránu sešly na režimem uspořádané akci, na kterém ozbrojení muži, ženy i děti demonstrovali připravenost bránit Írán proti nepříteli. Podle AP šlo o největší akci svého druhu od února, kdy Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili. Demonstrace byla součástí režimní kampaně nazvané Obětování se pro Írán, která má mobilizovat dobrovolníky, kteří podstoupí polovojenský výcvik. Přitom na přelomu minulého a letošního roku po celém Íránu propukly rozsáhlé protirežimní demonstrace. Bezpečnostní složky ale po několika týdnech protesty násilně potlačily, zabily tisíce Íránců. Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně. Ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Mistrovské Pardubice poprvé v sezóně bodovali, vyhráli v Litvínově 3-1. Třinec nakonec porazil Brno 6-5. Oceláři i podruhé bodovali, hetrikem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Královéhradecký Mountfield doma nestačil na České Budějovice, prohrál 0-2. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili stav z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. A konečně Rytíři Kladno přehráli Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, lokálně s mlhami a naměříme 19 až 24 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko poslalo Nepálu humanitární pomoc. Jedná se o stovky dek, karimatek a postelí. Letadlo s pomocí odletělo z Prahy dnes večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Informoval o tom hasičský záchranný sbor České republiky. Po povodních na konci srpna je v Nepálu podle tamních úřadů potvrzených víc než 1400 obětí. Přes 6100 dalších lidí je stále pohřešovaných. Povodně podle expertů způsobilo řícení skály spojené s kolapsem části himalajského ledovce. Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Evropa si musí hledat nové zdroje ropy. Saúdská Arábie odřekla některým evropským rafinériím dodat příští měsíc tuto surovinu. Jde o důsledek útoku na saúdsko-arabský ropovod přepravující ropu k Rudému moři. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Polská energetická skupina Orlen už ve středu oznámila, že si v posledních dnech zajistila dodatečné dodávky ropy, aby mohla dál zásobovat své rafinerie v Polsku, Česku a Litvě. Dodatečné dodávky nasmlouvala mimo jiné z Norska, Británie nebo z amerického kontinentu.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Budoucí kamionáci se rozloučí se starými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách projde po víc než 30 letech změnou. Pět otázek.

0: Zakázek zmizí, dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
1: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980, ale budeme se zabývat těmi vozidly, kteří dneska ty řidiči kamionů nebo autobusů používají v moderních autodopravách. Ať už jsou to různé alternativní pohony, různé bezpečnostní systémy, tak to nově do té zkoušky zakomponováváme.
0: Současné ústní otázky platí od 90. let. Nové se začnou používat od 1. ledna příštího roku. Donald Trump opět zkouší, kam až může. Prezident USA s okamžitou platností zrušil řadě médií, včetně CNN a Politico, přístup do Bílého domu. Na své sociální síti oznámil, že jim ruší akreditace. Trump to zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím. Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za nejnovější zkoušku, pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku. Nový trenér fotbalové reprezentace bere 3 nováčky. Španělský kouč Santi Deña zařadil do nominace před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů i Lukáše Ambrose, Romana Macka a Matěje Radostu. Poslední jmenovaný je největším překvapením, ale generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd říká, že teplického útočníka sledovali dlouhodobě.
2: My jsme ho měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Myslím si, že podává dobré výkony a je to hráč, který má výborné charakteristiky. Samozřejmě bude to křest ohněm pro něj, ale já si myslím, že Santi a Ostav se rozhodují podle momentální formy a on tady dneska je.
0: V týmu naopak podle očekávání chybí Patrik Schick. Ten po letním mistrovství světa v Americe ukončil reprezentační kariéru. Zatím své rozhodnutí nezměnil. Národní tým rozehraje Ligu národů 26. září v pražském Edenu s Chorvatskem. Sobota bude převážně polojasná s teplotami 19 až 24 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí. Já se nepřiznám, soudí tady mou.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích.

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálie.

0: se poměrně vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
1: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků si je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná česká kočka. Autonomní auta na Slovensku dostala zelenou. Za přísných podmínek to schválil tamní parlament. Poslance přesvědčili testy a zkušební jízdy. Auto bez řidiče ale musí být pod nepřetržitým dohledem operátora.
2: Zákon vstoupí do platnosti 1. decembra a reaguje na technologický pokrok, který souvisí s autami s vysokou mírou automatizácie bez priamého vedenia vodičom. Určuje však aj prísne požiadavky na technický dohľad a zriadenie riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečiť nepretržitý monitoring a schopnosť okamžite zasiahnuť, aby automatizované vozidlo neohrozilo život, zdravie, majetok a ani bezpečnosť cestnej premávky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Iránský režim se odmítá vzdát Američanům. Stovky tisíc lidí se v Teheránu sešly na režimem uspořádané akci, na kterém ozbrojení muži, ženy i děti demonstrovali připravenost bránit Irán proti nepříteli. Podle AP šlo o největší akci svého druhu od února, kdy Spojené státy a Izrael na Irán zaútočili. Demonstrace byla součástí režimní kampaně nazvané Obětování se pro Irán, která má mobilizovat dobrovolníky, kteří podstoupí polovojenský výcvik. Přitom na přelomu minulého a letošního roku po celém Iránu propukly rozsáhlé protirežimní demonstrace. Bezpečnostní složky ale po několika týdnech protesty násilně potlačily, zabily tisíce Iránců. Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně. Ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Mistrovské Pardubice poprvé v sezóně bodovali, vyhráli v Litvínově 3-1. Třinec nakonec porazil Brno 6-5. Oceláři i podruhé bodovali, hetrikem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Královéhradecký Mountfield doma nestačil na České Budějovice, prohrál 0-2. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili stav z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. A konečně Rytíři Kladno přehráli Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, lokálně s mlhami a naměříme 19 až 24 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké sobotní ráno a příjemné vstávání ve společnosti Českého impulzu. Vláďa Jaroš s vámi za mikrofonem. A teď už vám posílám holky z Gimplu.

Posloucháte Rádio Český impuls. Co dnes budeme vysílat, můžete se těšit na pořad Máme Česko rádi. Pojedeme do Karlovarského kraje a vystoupáme na rozhlednu. Bude to na Plešivci v Krušných horách. Ať se konkrétně můžete těšit, poslouchejte v 10 hodin 30 minut a také ve 14.30. Cestovat budeme i po světě. Amerika, severní, jižní. Jirka Kolbaba, cestujeme právě s Jirkou Kolbabou ve 13 hodin a 30 minut. Projedeme Panamským průlivem. Těšte se a výběr nejlepších scének dodá Alexandr Hemala mezi 16. a 17. hodinou. A teď už opět hudebně. Těší se na vás Michal David. To zas byl den.

Hezké sobotní ráno, Rádio Český Impuls a také naše víkendové hlasování. V obchodech se objevilo první vánoční zboží. Ano, je to tak. Časem přibude i vánoční výzdoba a tak se vás ptáme, jak už je to obvyklé v září, když se tohle děje, jestli jste rádi, že Vánoce přicházejí čím dál dřív. Ano nebo ne, hlasujte.

0: Hezké ráno, Český impuls, Vládě Jaroš za mikrofonem. Přátelství na Entou, za malou chvíli si budeme zpívat. Teď nám ještě kolegové z redakce zpravodajství poví, jaké bude počasí.
1: Sobota bude poměrně slunečná, bez deště. Čekáme převážně polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy a oteplí se na 19 až 24 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Děkujeme, že posloucháte krásné sobotní ráno, Český impuls a proto první hudební dvojice, kterou si bezesporu zasloužíte a budeme kočovat. Karel Gott, Krev toulavá ze seriálu Cirkus Humberto, a protože by František Nedvěd dnes oslavil 79. narozeniny, tak ani on nebude chybět. František Nedvěd, kočovní herci.
2: Hudební dvojice
3: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Sedmá hodina se blíží, posloucháte Rádio Český impuls, nás čekají nejnovější zprávy, do té doby ještě za malou chvíli posíláme určitě další české písničky, jak to máme rádi, třeba Helenu Vondráčkovou a ty se ptáš, co já?
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy od profesionalizace v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo přes 800 rekrutů. Mluvčí Vojenské akademie Martin Kresta potvrzuje, že vyšší zájem souvisí i se zlepšujícími se podmínkami v armádě.
1: Ať už jde o platové podmínky, ubytování nebo celkovou péči o personál a jeho well-being. Zároveň ale vnímáme, že svou roli hraje i bezpečnostní situace ve světě.
0: Armáda očekává, že vysoký zájem o vstup do svých řad bude pokračovat i v nadcházejícím období. To se týká jak vojáků z povolání, tak třeba i aktivních záloh. Registrace kandidátů pro říjnové volby končí. Úřadům dnes vypršela zákonná lhůta pro definitivní zápis uchazečů do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, přičemž všech 154 senátních kandidátů zůstává ve hře. V komunálních volbách ale krajské soudy škrtly dvě kandidátní listiny v Třebíči a v Hostivicích u Prahy z důvodu zaměnitelnosti jejich názvů s konkurenčními subjekty, čímž celkový počet uchazečů o obecní mandáty klesl na 190 061. O zhruba 62 tisíc zastupitelských křesel se tak v průměru úspěšně popere každý třetí přihlášený kandidát. Stavba silnice 1/73 spojující Brno a D35 by mohla začít za 2 roky. Jako první vznikne úsek u Bořitova. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit budování nové 4proudé trasy 8-kilometrovým úsekem mezi Bořitovem a Svitávkou za téměř 4 miliardy korun. K němuž má vykoupenou necelou třetinu pozemků a letos požádá o stavební povolení. Klíčový jižní úsek z Brna k Bořitovu i severní pokračování k Moravské Třebové ale čelí dlouhodobému odporu spolku je obcí a stavět se začnou nejdříve v roce 2031. Kompletní dokončení celé spojnice se proto očekává nejméně do roku 2035. Do té doby silničáři upravují stávající přetíženou silnici 1/43. Dnes čekáme zprvu jasno nebo skoro jasno ojediněle s mlhami, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnosti. Naměříme k tomu 19 až 24 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Příjemné vstávání, 7:03 přeje Vladě Jaroš a pokračujeme s českou písničkou, jak to tady u nás na Českém impulzu máme rádi. Tohle jsou kluci, pánové.

0: Léto na českém Impulzu.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Dnes na Českém impulzu.
2: U nás dnes můžete opět slyšet také hudební kalendář, který se otevírá už za pár desítek minut v 7 hodin 50. A to konkrétně budeme se bavit o hitu My z dobrých nadějí. Je to 30-centimetrový klavír, který stál u zrodu této velké české písničky. Hitmaker Jiří Zmožek se na něj bude ptát. Hitmakera Jiřího Zmožka se na něj bude ptát expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Tak poslouchejte za malý moment a vydáme se také za těmi nejlepšími scénkami z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16. a 17. Ivan Mládek totiž prý při narození dostal ženské jméno. Proč, uslyšíte přesně v 16 hodin a 15 minut. A teď už další česká písnička pro vás, než se otevře náš hudební kalendář a taky si řekneme za pár desítek minut, jaké dneska bude počasí. To všechno u nás na Českém impulzu, máme i naše víkendové téma O nic nepřijdete. Dalibor Janda, hezké ráno.

0: Krásné sobotní ráno, posloucháte Rádio Český Impuls. Máme také naše víkendové hlasování a téma. Ptáme se vás, jak to máte, protože v obchodech opět s tím, jak už je září, přichází vánoční výzdoba, chtě nechtě. A tak už se ty Vánoce vždycky podle nás rok od roku blíží víc a víc. Jste rádi, že Vánoce přicházejí čím dál dřív? Na to se ptáme v rámci našeho hlasování v anketě na Facebooku Českého Impulsu, ale také nám píšete vaše názory, to nás zajímá. Monika Pánková napsala, ano, jsem ráda. Regina Hudcová, je mi to jedno, jen si myslím, že je to zbytečně předčasné, o to více kouzelné chvíle, které si děti potom užijí. A Hela napsala, to je strašné, jak je to tu brzy. Hana Svobodová, Vánoce miluji, co mám vnuka, našli opět své kouzlo, ale vánoční výzdoba tak brzy mi tu opravdu vadí, ztrácí to tu atmosféru. A Zbyněk napsal taky zajímavý pohled. Tu člověk vidí, jak stárne podle Vánoc. Ano, ano, jak to letí zase rok pryč. Každopádně nás zajímá, jak to máte vy, jak to vnímáte. Jsou tady Vánoce brzy, milujete je, nebo radši byste ještě počkali. Klidně do prosince napište nám na Facebook Českého Impulzu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
4: Kup mi den, kup mi noc,

0: Prožíváte sobotní ráno ve společnosti Rádia Český Impuls. Za malou chvíli Iveta Bartošová, Tichá píseň. Díváme se i na to, jaké bude dneska počasí. Ráno a dopoledne jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnost. Teploty okolo 24 stupňů, na horách bude kolem 15.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

0: schází obojí.
1: S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vůbec?

0: Sledovali jste seriál Dynastie Nováků, tak to je pro vás známá melodie Jitka Zelenková, Mít svůj kout. Před námi hudební kalendář, 30-centimetrový klavír, ten stál u zrodu hitu Mis dobrých nadějí. Hitmakera Jiřího Zmoška se na něj ptá expert na české písničky, můj kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Každá písnička má svou historii. Jaká je ta s Hankou Zagorovou Mis dobrých nadějí, pane Zmošku?
3: Ta písnička má naprosto známou historii, protože je taky popsaná v knížce Už mi nás není 20 let, kterou napsala Markétka, moje dcera. U toho Misu dobrých nadějí jsem chodil k Hance domů. A bydlela tam na Chodské někde, takže vždycky jsem měl nějakou písničku, tak jsem to přinesl. A když jsem přinesl Mis dobrých nadějí, tak jsem to právě měl naspívaný a ona je totiž zvláštní, jo. Většinou se staví písnička tak, že se staví jako verze refrén a ta verze je takovým určitým vstupem, jako takovou přípravou na ten refrén, jo. Ale když jsem přišel s touhle písničkou k ty Hance, tak jsem neměl nic. Já myslel, že jí to přehrám na klavír. A říkám, co, kde máš klavír? A ona říká, já nemám klavír, jo. A ona šla do pokoje někam tam a přinesla takový klavír. Jako teď si dávám ruce od sebe a zkouším, kolik je 30 cm, tak asi tolik. Zkuste si jako poměřit 30 cm. Tak ona přinesla 30 cm klavír, do kterého jsem ani nevyšly prsty. A to bylo nějak na baterky. A já jsem to na tom klavírku začal zpívat. A tam to je tak, že zatímco všechno vždycky začíná takovou přípravou na refren, tak tam to napálím hned nahoře. A celý jsem to přespíval a ona vždycky, když ty písničky se mi přijeli, já jsem z ní natočil 23 písniček. Se ani nestalo nikdy, že by se zamyslela a teď jako přemýšlela, no víš, já nevím, já si to teda budu ještě, to se nikdy nestalo. Ona to okamžitě cítila, my jsme měli to stejné cítění spolu tady v tom, když se mi to přinesl. Já jsem viděl, že to je pro ní, tak jsem to přespíval. A jak jsem to zpíval od začátku do konce, takhle od vrchu, tak tentokrát se fakt jako zamyslela. A tak se na mě podívá a říká, a kde to má refrén? A já jsem řekl, všude.
2: Tak to si pojďme tuhle celorefrénovku poslechnout na rádiu Český impuls.
4: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina,

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Cestou, necestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Alita jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Hezký den. Hypotéky v září opět zdražily. Úrokové sazby jsou nejvýše za poslední dva roky. Původní jarní očekávání poklesu sazeb zvrátila geopolitická nestabilita spojená s blokádou Hormuzského průlivu. Drahá ropa i obavy finančních trhů ze zadlužování, což bankám citelně prodražuje zdroje dlouhodobého financování. Podle analytiků ze Swiss Life finanční domy vyčerpávají prostor tlumit tyto vlivy na úkor vlastních marží a vyšší náklady brzy plně přenesou na klienty. V nadcházejícím půlroce se proto namísto zlevňování úvěrů na bydlení očekává spíše stagnace nebo jejich další mírný růst. Mirovice na Písecku v referendu odmítly větrné elektrárny. Hlasování je pro město závazné. Ve včerejším plebiscitu se proti záměru společnosti ČES obnovitelné zdroje postavilo 435 obyvatel, probylo pouze 126 lidí. Volební účast dosáhla téměř 48%, čímž byly splněné zákonné podmínky pro platnost i závaznost výsledku pro městské zastupitelstvo. Projekt počítal se třemi větrníky u vrchu Háj, ze kterých měla radnice inkasovat pravidelný roční příjem. Zatímco v Mirovicích výstavba končí, v sousedních Horosedlech příprava dalších tří elektráren pokračuje bez odporu a se schválenými smlouvami.

0: Výstava korunovačních klenotů se otevírá veřejnosti. Do Vladislavského sálu je vstup zdarma. Po 4 dnech vyhrazených pro více než 300 školních skupin si mohou návštěvníci od dnešního rána prohlédnout svatováclavskou korunu, renesanční žezlo, jablko i korunovační roucho z poloviny 17. století. Letošní ročník s podtitulem Habsburkové 500 mapuje osud královských insignií od roku 1526 přes jejich vídeňské uložení až po slavnostní návrat do Prahy v roce 1791. Expozice na Pražském hradě je přístupná denně od 9 do 17 hodin a potrvá do pondělí 28. září. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami, odpoledne bude převážně polojasno, večer ale bude od severozápadu pozvolna přibývat oblačnosti. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Víkend začíná, ať už vás čeká cokoliv, děkujeme, že ho trávíte ve společnosti Rádia Český impuls. My vám budeme dělat dál radost teď s Pavlem Vítkem.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Naše vysílání pokračuje právě dnes pořadem Máme Česko rádi. Už za zhruba 2,5 hodiny, v 10:30, tak se vydáme do Karlovarského kraje. Vystoupáme na rozhlednu, která je na Plešivci v Krušných horách. Poslouchejte dál a také výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly mezi 16:00 a 17:00 a doplníme všechno naším hudebním speciálem, který začíná v 19:00. Budeme vám hrát country, folk a tramské písničky. A tohle už je Lucie Bílá a Trouba. Hezké sobotní ráno. Český impuls.

0: Naladili jste si rádio Český impuls, krásné sobotní vstávání a ptáme se vás, jak to máte, když se v obchodech objeví první vánoční zboží, protože už se to opět děje, s tím samozřejmě ruku v ruce. Za čas přijde i vánoční výzdoba, jak moc brzo to letos uvidíme. A proto otázka, jestli jste rádi, že Vánoce přicházejí čím dál dřív. Ptáme se vás v hlasování na Facebooku Českého impulzu, ale také nám píšete, Jiřina Splavcová napsala, nemám je ráda už léta. Lucie píše, spíš až je po nich, tak je mám ráda. Věra Marišková, jo, jsou tu každou chvíli, brala bych je jako přestupný rok, tedy jednou za 4 roky, klidně za 5. A Blanka Kuncová napsala, vánoční čas až v prosinci po Mikuláši, jedině tak. No, tak tady se nám sešlo takový balíček těch negativních zpráv a komentářů na Vánoce. Jak to máte vy? Napište nám taky, jak to vnímáte, jestli se dělíme i v tomhle na dva národy, tedy na dva balíčky národů. Facebook Českého impulzu.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Karel Zich, není všechno paráda, co hraje, za chviličku to rozjedeme, aby jsme se jenom neuploužili, i když máme rádi i Dalibora Jandu a díváme se na dnešní počasí. Dnes po ránu a také v rámci dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy, během odpoledne potom převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnosti, teploty kolem 24 stupňů, to jsou maxima pro sobotní den.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Milujeme Český impuls a na něm také hudební dvojice. Ta další přichází právě teď. Užijeme si písničky z roku 1969. Petr Spálený To vadí a Eva Pilarová Hrom, aby do těla lásko má.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.

0: Už za chvíli pokračujeme na Českém impulzu, samozřejmě s českou písničkou. Pavel Novák nebo Marie Rotrová, Její úžasný déšť už za minutu a půl a také nejnovější zprávy na devátou.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Rychle hraje Český impuls. Zacálo,
1: kniha vázaný v kůži. Zacálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Hezké ráno u zpráv přeje Honza Varga. V Mošnově startují dny NATO, představí novou techniku i akrobaty Red Arrows. Už od rána se na místě tvoří na příjezdových cestách kolony, na bezplatnou akci každoročně míří desítky tisíc lidí, policie proto návštěvníkům doporučuje využít posílené vlakové spoje nebo jízdní kola. Dvoudenní přehlídka nabídne na letišti v Mošnově denně přes 8 hodin dynamických ukázek armádních, bezpečnostních a záchranářských složek ze 14 zemí, včetně partnerského Německa. Mezi hlavní lákadla patří česká veřejná premiéra transportního letounu C-390 Millennium, německé letouny Tornado a nová akrobatická sestava britské skupiny Red Arrows. Hasiči zkrotili noční požár haly v Rynholci, plameny napáchaly škodu až za 400 milionů korun. Více než stovka hasičů v areálu firmy Ekologie na Rakovnicku dostala oheň pod kontrolu těsně před půlnocí.

0: žezlo nebo jablko každý, a to bez nutnosti předchozí rezervace. Vstup je zdarma, v minulých letech se ale na místě tvořily dlouhé fronty. Programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf tvrdí, že se vyplatí počkat.
1: Návštěvníci procházejí, vidí tady různé artefakty, uvidí mimořádně například korunovační roucho, které po několik let teď ukazováno nebylo, a vlastně každý návštěvník dostane takovou informační brožuru, takže nejen tady na výstavě, ale potom i doma si může nastudovat více, a vlastně celá ta výstava vrcholí těmi korunovačními klenoty.
0: Výstava korunovačních klenotů se koná do 28. září, otevřená bude vždy od 9 do 17 hodin, poslední vstup je v 16.30. Mladí z generace Z investují odvážněji než jejich rodiče, často ale zapomínají na finanční polštář. Lidé do 30 let posílají peníze hlavně do akcí, kryptoměn a automatizovaných ETF portfolií přes mobilní aplikace. Výkyvy trhů přitom vnímají díky dlouhému časovému horizontu jako nákupní příležitost. Odborníci sice oceňují jejich zájem o zhodnocování úspor, zároveň ale varují před rizikem sázky na jednu kartu a zaměňováním investic za spoření. Zhruba polovina mladých navíc žije od výplaty k výplatě a nemá dostatečnou rezervu na nečekané výdaje. Analytici jim proto doporučují nejdříve odložit peníze na 3 až 6 měsíců života a až pak nakupovat rizikovější aktiva. Dnes máme jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami, během odpoledne bude převážně polojasno a večer od severozápadu bude přibývat oblačnosti. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Teď už společně prožíváme dopolední čas, ten sobotní, a pro nás je tady další melodie, která spojí dva hudební žánry, a je československá, tedy československý duet Karel Černoch, Petr Dvorský, Láska prý, hezkou sobotu.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

slyšíte, je beat. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně. Napijte se. Tak vám bude líp. Fakt? Líp, líp, líp, líp.

0: Karel Kopecký, Schody do nebe, za pár málo chvil. Naše víkendové hlasování Rádia Český impuls týká se Vánoc. V obchodech se objevilo první vánoční zboží. Časem přibude i vánoční výzdoba, tak se ptáme, jestli jste rádi, že Vánoce přichází čím dál dřív. Hlasuje se v anketě na Facebooku Českého impulzu a také nám píšete třeba jako drahá hrašná. Je mi to celkem jedno, dělám si Vánoce, jak jsem zvyklá já. Pavel Procházka napsal, jsem věřící, tak se těším na tuto událost. A ještě Klára Skoupá, no většinou mi to vadilo, ale letos chci pořádnou výzdobu a mít z čeho vybírat, takže jsem ráda, že mají v obchodech už vánoční zboží a běžím nakupovat. I takhle to může vypadat. Jak to máte vy? Napište nám na Facebook Českého impulzu.
1: Dny Merien Viesku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Rádio Český impuls. Máme teď 9:30. Rudolf Rušínský, ten nám tady bude zpívat, vyprávět už za chvíli. Šel jsem světem a vydáme se také za dnešním počasím, ať víte, jak bude právě dnes během dopoledne a dne. Jasno nebo skoro jasno, odpoledne potom převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnosti. Teploty kolem 24 stupňů, na horách bude kolem 15.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Za malou chvíli pokračujeme s Lucí Bílou, zpíváš mi Requiem, taky chystáme nejnovější zprávy na 10. hodinu. Zůstaňte s Českým impulzem, prožíváte nádherné sobotní dopoledne, budeme se snažit ho vylepšit.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Hezké dopoledne u zpráv přeje Honza Varga. Příjezd na dny NATO ochromily kilometry kolon. Řidiči od dálnice D1 čekají až 2 hodiny. Nejhorší situace panuje ve směru od Studénky, kde kolona aut měří zhruba 9 kilometrů. Dalších 5 kilometrů vozidel stojí od Ostravy a 3 od Příbora. Policie upozorňuje, že se nápor stále stupňuje a vyzývá návštěvníky, aby přesedli na vlaky nebo jízdní kola. Tisíce lidí míří na mošnovské letiště za bohatým programem a bezplatným vstupem. Letošní ročník bezpečnostní přehlídky láká na 8 hodin ukázek denně, novou armádní techniku, včetně tanků Leopard a vozidel CV-90, premiéru letounu Millennium v českých barvách, německá Tornáda nebo akrobaty z britské skupiny Red Arrows. Odtok z přehrady Březová u Karlových Varů bude nižší. Hladina nádrže na řece Teplé je hluboko pod normálem a stále klesá. Vodohospodáři teď k omezením získali souhlas.
4: Kvůli hydrologickému suchu na řece Teplé nepřetržitě klesá hladina přehrady několik měsíců. Místní si to naplno uvědomili, když se objevil zatopený most. Vodohospodáři k Varům posílali nejmenší možné množství vody, aby udrželi ekosystém pod hrází. Nicméně teď už není kde brát. Na kritické úrovni, což je 421 metrů nad mořem, proto odtok z Březové takřka úplně zastaví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Spojené státy a Dánsko se dohodly na urovnání sporů kolem Grónska. Washington posílí kontrolu nad bezpečností ostrova. Americký prezident Donald Trump oznámil uzavření dohody, která Spojeným státům zajišťuje trvalou kontrolu nad bezpečnostními zájmy v oblasti a vylučuje vybudování

0: Jiří Lehečka srovnal krok, když ve dvou setech přehrál světovou čtyřku Bena Sheltona. Dnešní boj o postup na finálový turnaj odstartuje ve 14 hodin čtyřhra, do které nastoupí proti Američanům česká dvojce Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem. Následovat mají zbývající dvě dvouhry. K celkovému triumfu a postupu mezi 8 nejlepších celků potřebuje vítězný tým získat 3 body. Máme dnes skoro jasno nebo jasno, ojediněle s mlhami, během odpoledne bude převážně polojasno a večer od severozápadu bude pozvolna přibývat oblačnosti. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné sobotní dopoledne, pokračujeme na Českém impulzu hned po zprávách Nejkrásnější sen. Tady jsou kardinálové, Vladě Jaroš přeje krásnou sobotu.

0: chvíli olympici, taky jsem se narodil bos. Posloucháte Rádio Český Impuls. Tento víkend se vás ptáme, jestli když se v obchodech objeví první vánoční zboží, to vnímáte pozitivně nebo negativně, tedy jste rádi, že Vánoce přicházejí čím dál dřív. Hlasuje se v anketě u nás na Českém Impulzu, tedy na Facebooku Českého Impulzu, a také nám tam píšete, Pavel Procházka napsal, jsem věřící, tak se těším na tuto událost. Hana Svobodová, Vánoce miluji, co mám vnuka, našli opět svoje kouzlo, ale vánoční výzdoba tak brzy mi opravdu vadí, ztrácí to tu atmosféru. Blanka Kuncová napsala, vánoční čas až v prosinci po Mikuláši, jedině tak. Jak to máte vy? Napište nám na Facebook Českého Impulzu.
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Už za malou chvíli opět česká písnička, bude Jizva na dlani a teď se díváme do pořadu Máme Česko rádi. Jedeme aktuálně do Karlovarského kraje, vystoupáme na rozhlednu v Plešivci, a to v Krušných horách. Co má společného s Národním divadlem? Poslouchejte.
1: Máme Česko rádi.
2: V dnešním pořadu se podíváme do Krušných hor na Čedičový vrchol Plešivec u Abertam. Na jeho vrcholu ve výšce 1028 metrů nad mořem stojí rozhledna a horský hotel. Na podrobnosti vzniku rozhledny se zeptám našeho odborníka na domácí turistiku Mirka Tausiga. Hezký den, Mirku.
3: Hezký den všem u přijímačů a samozřejmě také vám, Hanko. U zrodu rozhledny stál spolek přátel přírody z Abertam a dobré skutky místních. Přispěli totiž do veřejné sbírky do kasičky v Hostinci v okolí. Spolek také pořádal divadelní a hudební vystoupení. První koncert na podporu rozhledny prý vynesl 100 zlotých a na stavbu bylo potřeba 5400 zlatých.
2: A po 5 letech mohla stavba začít. Nejdřív spolek koupil pozemek na Plešivci a svezl do Abertam veškerý stavební materiál. Ten potom v zimě na saních lidé vytahovali na vrcholek hory.
3: Položení záhodního kamene počkalo do léta, stalo se to v roce 1895, tedy přesně 14. dubna, a za 4 měsíce bylo všechno hotové.
2: Rozhledna i hotel?
3: Tak to ne. Věž byla jen 16 metrů vysoká a předchůdcem hotelu byla malá zděná chatka. U pozdějších letech se bohužel rozrostla ve velký hotel a rozhledna už téměř není vidět. Rozhledna odolávala přestavbě až do roku 2001. Nejvyšší dřevěná část pak už neunesla antény k šíření signálu pro mobilní telefony. A místo ní vznikla zděná krytá vyhlídka s vnějším ochozem a ocelovým zábradlím. A to prvé nad vyhlídkou se nachází ještě nová nástavba s anténami.
2: Vstup na rozhlednu je z hotelu a je otevřený celoročně. Na vrchol vede 66 schodů. Kdo je zdolá, uvidí za pěkného počasí Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec, dále Slavkovský les, Doupovské hory, ale také třeba Jáchymov a Karlovy Vary. Pěší sem zavedou dvě turistické značky, jedna z Jáchymova a druhá z Abertam. Motorizovaní turisté a cyklisté mohou přijet až k rozhledně po silnici. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vládě Roš vám přeje krásné dopoledne na Českém impulzu. Ještě než se rozloučíme, je před námi další hudební dvojice. Jsou to technické písničky. V tento den v roce 1899 tak byla v Brně zřízena Česká vysoká škola technická, a to Františka Josefa, dnešní vysoké učení technické. Tak proto právě technické písničky Viktor Sodoma, Parní stroj, a Valerie Čižmarová, Koňskou drahou.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudební dvojice
7: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Odborníci tlačí na premiéra Babiše, chtějí, aby jmenoval poradce pro národní bezpečnost. Křeslo zeje prázdnotou. V době rostoucího napětí a bezpečnostních incidentů s ruskou stopou napříč Evropou experti varují před chybějící koordinací tajných služeb, obrany i kontaktů se spojenci v NATO. Místo uvolnil v srpnu Hynek Kmoníček kvůli odchodu na post velvyslance při OSN a předseda vlády Andrej Babiš se k novému jmenování nehlásí. Jeho úřad přitom na dotazy odmítá odpovědět. Bývalý poradce Tomáš Pojar upozorňuje, že Česko patří k posledním zemím aliance bez této funkce. Mirovice na Písecku v referendu odmítly větrné elektrárny. Hlasování je pro město závazné. Ve včerejším hlasování se proti záměru společnosti ČES obnovitelné zdroje postavilo 435 obyvatel, probylo pouze 126 lidí. Volební účast dosáhla téměř 48%, čímž jsou splněné zákonné podmínky pro platnost i závaznost výsledku pro městské zastupitelstvo. Zatímco v Mirovicích výstavba končí, v sousedních Horosedlech příprava dalších tří elektráren pokračuje bez odporu a se schválenými smlouvami. Zájem o službu v armádě roste. Vojenská akademie ve Vyškově v tomto týdnu zažila nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy od profesionalizace v roce 2005. V zářijovém termínu do výcviku nastoupilo přes 800 rekrutů. Mluvčí Vojenské akademie Martin Kresta potvrzuje, že vyšší zájem souvisí i se zlepšujícími se podmínkami v armádě.
3: Ať už jde o platové podmínky, ubytování nebo celkovou péči o personál a jeho well-being. Zároveň ale vnímáme, že svou roli hraje i bezpečnostní situace ve světě.
2: Armáda očekává, že vysoký zájem o vstup do svých řad bude pokračovat i v nadcházejícím období. To se týká jak vojáků z povolání, tak třeba i aktivních záloh. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Dolní část z Pece na Růžovou horu jezdí dál. Porivy větru na vrcholu překračují 70 km v hodině, což převyšuje limit 60 km za hodinu nutný pro bezpečný provoz kabin. Turisté proto musí závěrečný 2,5 km dlouhý úsek z Růžové hory zdolat pěšky. Na vrcholu panuje teplota kolem 6 stupňů Celsia. Ostatní lanové dráhy v Krkonoších fungují bez potíží a provoz

Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Sobotní program Českého Impulzu, za chvíli Karel Zich, Měla na očích brýle, hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. V obchodech se už objevilo první vánoční zboží, aby ne, no a časem přibude i vánoční výzdoba a na to můžete vzít jet. Jste rádi, že Vánoce přicházejí čím dál dřív? Ano? Nebo ne, má to takovou zvláštní atmosféru. Hlasujte na Facebooku Českého Impulzu nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Jste rádi, že Vánoce přicházejí čím dál dřív?
1: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Na rádiu Český impuls, české písničky 60. až 80. let celý den. Po půl dvanácté bude zpívat Marcela Holanová Cesty lásek. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, když řeknu netelefonuj už, tak už vědět bude. No a taky pro vás mám pozvánku na odpoledne. Ivan Mládek prý při narození dostal ženské jméno. Proč a jak je to možné? Tak to si můžete poslechnout ve 16:45. Nabízíme výběr toho nejlepšího se Saše Hemaly, prostě scénky a vtipy tady na Českém impulzu. Teď už slibovaná Marcela Holanová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Do posledního tónu jsme nechali dospívat Jiřího Štědroně, tu byla legendární Butterfly, no a za chvíli bude zpívat Václav Neckář Tvým dlouhým vlasům. Písničko Symplozovic krabičky uvádí Petr Janda. No a ve 12 hodin polední zprávy.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Od Vaška Neckáře jsem miloval písničku Doktor Damdy Dam, ale vím, že lidi mají rádi jeho romantické písně, jako třeba Tvým dlouhým vlasům. Dlouho jsem si myslel, že je to cover ze nějakého anglického hitu, ale pak jsem si vzpomněl, že s ním v roce 1981 získal bratislavskou liru. Měl v té době dvě velké opory, bratra Jana a textaře Zdeňka Rytíře. A ten konec konců napsal pár moc dobrých textů i pro Olympik.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy,

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Od rána příjezdy blokovaly až 9-kilometrové kolony a řidiči si počkali klidně i 2 hodiny. Prvotní nápor ale během dopoledne opadl a teď jsou už kolony menší. Směrem od Ostravy stále počítejte se 4-kilometrovou kolonou a od Příbora už se stojí 2 kilometry. Policie stále nabádá návštěvníky k tomu, aby využili posílených vlakových spojů nebo jízdních kol. Letošní program láká na premiéru letounu Millennium v českých barvách, tanky Leopard, bojová vozidla pěchoty, akrobaty Red Arrows i plnohodnotné dynamické vystoupení německých strojů Tornádo. Čeští houbaři zažívají zářijové žně. Lesy plní hřiby, křemenáče i obří kotrče. Po suchém a horkém létě, které hrozilo jednou z nejhorších sezon v historii, přinesly vydatné deště a ochlazení z konce srpna zásadní obrat. Lidé nosí z lesů plné koše pravých hřibů, kozáků, bedel, masáků i kilogramových dřevokazných kotrčů, kadeřavých. Přestože podle aktualizované mapy Českého hydrometeorologického ústavu podmínky mírně slábnou a zelenou barvu vysokého růstu střídá béžová, houbaři stále slaví velké úspěchy. Nejlepší situaci meteorologové hlásí v pohraničních horách, zejména v Krkonoších a v Hrubém Jeseníku. Výrazně si ale polepšila také jižní Morava. Praha opraví ústřední čistírnu odpadních vod. Rekonstrukce se dočká takzvaná stará linka na Císařském ostrově. Po modernizaci se mimo jiné zvýší kapacita čističky, což má pokrýt očekávaný nárůst obyvatel metropole v dalších dekádách. Šéf městské pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek říká, že práce odstartují 1. října.
2: Kdy bude předání staveniště? Ta stavba je na 43 měsíců. A ta vysoutěžená cena je 4,79 miliardy korun bez DPH.
1: Společnost už v minulosti postavila novou vodní linku. Ta bude v době modernizace té staré zajišťovat čištění odpadních vod v Praze. Polsko kvůli ruským náletům na Ukrajinu zvedlo do vzduchu stíhačky. Armáda hlídá vlastní nebe. Vojenské velení současně uvedlo do plné pohotovosti pozemní protivzdušnou obranu a radarové systémy, aby zabránilo případnému narušení hranic. Preventivní zásah armáda vysvětluje rozsáhlými údery ruských dronů na sousedním ukrajinském území. Polsko během pokračujícího válečného konfliktu opakovaně čelí incidentům ve svém vzdušném prostoru, kvůli čemuž letectvo pravidelně startuje k ochranným hlídkám a úřady občasně uzavírají letiště v Lublinu a Řešově. Dnes máme jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno, k večeru bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Iveta Bartošová bude zpívat jako první dnes odpoledne, jako první po 12. Málo mě zná. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný víkend.

0: Český impuls, sobota 19. září, svátek slaví Zita. No a my vám hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Ladislava Štajdla, Mžíti do vlasů. No a co takhle v sobotu večer dává televize, tak to si poslechneme přesně v 12:30. Budou to televizní tipy Alexandra Hemaly na Českém impulzu.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
2: Hlavním partnerem je Dekom.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.

0: Sobotní program Českého impulzu, to jsou české písničky celý den, po půl jedné Petr Rezek a rozdíly. No a ze všeho nejdřív pohled na večerní televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Přátelé, pojďme jednou naši televizní nabídku začít daleko od naší krásné mateřské planety, kdesi na vzdáleném Marsu. Tam, jak asi tušíte, je docela nevlídné počasí a právě v písečné bouři málem zahynul jeden z kosmonautů, kteří na rudé planetě přistáli. Zbytek jeho posádky planetu opustí s tím, že si myslí, že Mark alias Matt Damon zahynul. Ten ale přežil a ocitá se zcela sám na nepřátelské planetě. Marťan, to je název amerického sci-fi filmu ve 20 hodin na Prima Max. Jinak se sobotní nabídka již dlouho nemění. Zázraky přírody jsou trvalkou, bez které bychom asi ani nevěděli, co vše převratného se za zdmi našich domovů děje. Pánové Kořen Kramár to vědí a ještě kolem toho dovedou udělat docela zajímavé technologicko-umělecké divadélko. Zázraky přírody 20.05 ČT1. Možné je všechno, ale snad i to nemožné je možné. A to v zábavné show s tímto názvem a s hosty vybraných mezi našimi celebritami, které jsou ochotné třeba po sobě metat i šlehačkové dorty. Ve 20.20 řádění ve studiu začíná. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Vladimír Matuška, Laďka Kozderková dospívali na Českém Impulzu. Máme tady sobotu 19. září. František Nedvěd by dnes oslavil 79. narozeniny. Rádi si ho zahrajeme. Bude to písnička Kočovní herci. No a potom Krev toulavá Karla Gotta ze seriálu Cirkus Humberto. Před námi je hudební dvojice a písničky s podtitulem Kočujeme. Ode mě všechno, po 13. hodině pro vás Lenka Haluzová a spolu se uslyšíme zítra v 11 dopoledne. Naschledanou.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hudební dvojice
6: Aneb, ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Střední Evropu zasáhne výrazné ochlazení. Jeho západ kontinentu naopak čekají třicítky. Po teplém víkendu s teplotami nad 20 stupňů Celsia dorazí na přelomu týdne do Česka studená fronta ze severozápadu, která přinese ryze podzimní ráz počasí s denními maximy kolem 15 stupňů a silnějším větrem. Podprůměrné hodnoty ovlivní také východ Evropy a Balkán. Naopak západní a jeho západní část kontinentu v čele se Španělskem, Portugalskem a částí Francie čeká pod vlivem tlakové výše další vlna mimořádných veder, kde rtuť teploměru vyšplhá až k 35 stupňům. Pražská policie vyhlásila pátrání po 38leté Daně Fraňkové. Žena může být v ohrožení života. Pohřešovaná včera ráno odvedla dceru do školky na Žižkově a k plánovanému lékaři na Karlově náměstí už nedorazila. Policisté zveřejnili kamerový záznam z jejího odchodu z domu a žádají veřejnost o pomoc na lince 158. Hledaná měří zhruba 168 cm, má štíhlou postavu, kudrnaté vlasy, poramena a dioptrické brýle. Na sobě měla světlé triko, modré džíny a černý kožený batoh. Její partner na sociálních sítích upozorňuje, že žena trpí autoimunitní chorobou, potřebuje pravidelné léky a kvůli silným bolestem hlavy a ospalosti může působit zmateně nebo někde bezvládně spát. Rokycanská třída v Plzni dnes získá novou lávku pro chodce. Ta na výpadovce na Prahu nahradí nevyhovující podchod. Usazování konstrukce si vyžádá omezení dopravy.
1: Jeřáb jednotlivé díly konstrukce nad frekventovanou komunikaci usazuje od rána. Práce mohou trvat celý den. Provoz po Rokycanské je od řeky Úslavy až ke křížení s Masarykovou třídou sveden vždy do jednoho jízdního dvojpruhu s obousměrným provozem. 116-metrová lávka pro chodce a cyklisty překoná v 6-metrové výšce 4 jízdní pruhy i střední dělící pás a propojí sousedskou a rodinnou ulici. Kompletně hotovo bude do konce roku. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Nový mnichovský primátor Dominik Krause zahájil Oktoberfest, první sud narazil na dvě rány. Politik zelených při své festivalové premiéře v obřím stanu rodiny Schottenhamelů vyrovnal rekord svých předchůdců a tradičním zvoláním odstartoval 191. ročník slavností, na který pořadatelé lákají přes 6 milionů návštěvníků. První má z piva ochutnal bavorský premiér Markus Söder, který u přípitku vyjádřil přání přivést do Mnichova letní olympijské hry. Hosté letos zaplatí za litrový tuplák až bezmála 16 eur. Na bezpečnost v areálu dohlíží vedle desítek kamer i policisté z Česka a dalších zemí, kteří pomáhají odhalovat kapesní zloděje. Zítra čekáme oblačno, zejména na jihu a východě území bude polojasno, během dne čekáme od severozápadu přechodně zataženo, zejména odpoledne a večer, postupně na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, od severozápadu pak bude ale srážek a oblačnosti k večeru ubývat. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu vám přeju. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi. Pro celé dnešní odpoledne s vámi Jelenka Haluzová. No a následující hodinu nám otevírá písničkou variace na renesanční téma Vladimír Mišík. Ať se vám hezky poslouchá.

Zich právě dospíval písničku Kudy tudy. Přeju vám krásnou zářijovou sobotu. Posloucháte Radio Impuls, rádio pro radost života. Za chviličku už cestovatel Jirka Kolbaba. Projedeme se spolu s ním panamským průplavem. Jak hustý tam je provoz, tak o tom si poslechněte jeho vyprávění za pár minut. Předtím ale třeba ještě Ringo Ding od Marty Kubišové.

0: Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Přeju vám krásnou sobotu s datem 19. září. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde vám hrajeme ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Jitku Zelenkovou a máme si co říct. Ale ještě předtím vyrážíme do světa. Vydáme se do místa, kde se Amerika dělí na severní a na jižní.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Projekt Panamského průplavu je velmi unikátní. Výstavba trvala řadu let. Možná by si mohl stručně něco říct o tom, jak vznikal, jak se stavěl?
3: No, stavěl se opravdu mnoho desítek let. Zahynulo tady velké množství lidí, protože na ně působily tropické nemoci a komáři. Tady byla jezera, některá byla nutno prohloubit, jiná bylo zase nutno vysušit. Takže byl to dalekosáhlý projekt a on je dlouhý 82 kilometrů a je to velký zážitek pro každého námořníka.
2: Jak funguje ta technologie vůbec? Jak ty lodě se pohybují?
3: No, je to třeba o tom, že když plujeme z Pacifiku do Atlantiku, tak připlujeme k tomu Panama City, k tomu hlavnímu městu, dostaneme se ke zdymadlu Miraflores a tady jsou potom lodě poprvé vyzdviženy o 16,5 metru nad úroveň hladiny oceánu, na úroveň hladiny jezera, které tady je. A potom ještě o kousíček dál se zase zdymadly posuneme o dalších 10 metrů výš a potom proplouváme celých těch přes 80 kilometrů celou tou úžinou. Kolem jsou nádherné národní parky. Kdo by neplul, může třeba, jak jsem to udělal já, projet kolem po silnici, projít pěšky, projet na kole, projet železnicí. Já tam jel část stopem, část třeba lokálním autobusem a byl to hluboký zážitek, protože příroda tady je nesmírně dynamická.
2: A je vyloženě v tom kanálu, v tom průplavu frmol, je tam velký provoz?
3: Je i není, někdy je to opravdu, jak se říká, tam, kde se to zašpuntuje, tam je vždycky velký frmol. U Miraflores se třeba dlouhou dobu čeká, je tam několik lodí různého výtlaku, různé tonáže, malé plachetničky, stejně jako velké nákladní lodě. A potom, až se vpluje do těch otevřených prostor, tak tam se to jakoby rozptýlí. Občas objevíš třeba i ztroskotanou loď v rámci celého toho úseku Panamského průplavu. Zažil jsem tady fantastické zážitky, třeba v džungli, tam jsou různá lana, tam jsou různé chodníčky a můžeš se takto pohybovat po celé té oblasti. Fantastické džungle. Jedné z nejhlubších na světě.
2: Panamský průplav v Panamě. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpoledne posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračujeme i v našem víkendovém hlašování. V obchodech se objevilo první vánoční zboží. Časem přibude i vánoční výzdoba. Jste rádi, že nám Vánoce přicházejí čím dál tím dřív? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli 14 hodin do zpráv v celou si ale zahrajeme hudební dvojici, jsou to písničky z roku 1969. Hrom, aby do tebe lásko má Eva Pilarová a potom To vadí od Petra Spáleného. Hezký poslech.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hudební dvojice
4: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky

0: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Občanští demokraté chtějí vrátit neplacené první tři dny nemoci. Šéf motoristů Petr Macinka jejich plán podpoří. Předseda opoziční ODS Martin Kupka oznámil záměr předložit obnovení karenční doby během schvalování státního rozpočtu ve sněmovně. Krok zdůvodňuje úsporou 5 miliard korun i zamezením zneužívání dávek. Ministr zahraničí a koaliční partner Macinka s návrhem sympatizuje a v televizní debatě potvrdil, že proti němu ruku nezvedne, ačkoliv v koalici s hnutím ANO a striktně odmítavou SPD tento týden schodu nenašel. Vládní kabinet plánuje schválit rozpočet v pondělí. Mladí z generace Z investují odvážněji než jejich rodiče. Lidé do 30 let posílají peníze hlavně do akcí, kryptoměn a automatizovaných ETF portfolií přes mobilní aplikace. Výkyvy trhů pak vnímají díky dlouhému časovému horizontu jako nákupní příležitost. Odborníci sice oceňují jejich zájem o zhodnocování úspor, zároveň ale varují před rizikem sázky na jednu kartu. Zhruba polovina mladých navíc žije od výplaty k výplatě a nemá dostatečnou rezervu na nečekané výdaje. Analytici jim proto doporučují nejdříve odložit peníze na 3 až 6 měsíců života a až pak nakupovat rizikovější aktiva. Brdské stromsázení propojuje výsadbu lesa s oslavami 10 let chráněné krajinné oblasti. Vojenské lesy a statky spolu s 13. dělostřeleckým plukem pořádají u zaniklé obce Velcí na Příbramsku čtvrtý ročník dobrovolnické akce, kde lidé kromě sázení stromků hloubí tůně a staví přehrážky pro zadržování vody v krajině. Návštěvníci sledují práci chladnokrevných koní se dřevem, vojenskou techniku, pyrotechnické ukázky i armádní vrtulník při odhalení pamětního kamene ke stému výročí brdské střelnice. Desetileté jubileum samotné chráněné oblasti zároveň připomíná putovní fotografická výstava ve spáleném Poříčí i chystaná naučná stezka na vrch Lipovsko. Sucho a nedostatek krmiva nutí farmáře na Slovensku snižovat stavy zvířat. V ohrožení je budoucí produkce mléka, vajec a masa.
1: Slovenskí farmári pre nedostatok krmiva plánujú predať alebo vyradiť viac ako 10 000 hospodárskych zvierat. Najviac to ovplyvní hovädzí dobytok aj výkrmové bíky, ale i ovce a ošípané. Viac než 90% podnikov eviduje pokles produkcie alebo dostupnosti objemových krmív. Polovica z nich až na úrovni 50%. Tento výpadok chce štát kompenzovať priamou pomocou dotknutým farmárom vo výške až 3/4 miliardy korún. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Zítra bude oblačno, zejména na jihu a východě, pak až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zataženo s přeháňkami nebo i vydatnějším deštěm. Večer ale od severozápadu budou zase srážky a také oblačnost ubývat. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia, na východě i 24. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpoledne vás dneska provází Lenka Haluzová a jako první pouštíme Marii Rotrovou s písničkou Ten vůz už jel. Hezký poslech.

a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Písnička s Luisem právě dozněla na Českém impulzu. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Za chvíli už pořád máme Česko rádi. Vystoupáme na rozhlednu na Plešivci v Krušných horách. Co má společného s Národním divadlem? To se dozvíte v našem turistickém okénku. Před odchodem ještě několik písniček, třeba Hospůdko známá od Jaromíra Majera.
1: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien, během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát.

0: nebylo
1: pěkné
0: tam.
1: Sobotní zářijové odpoledne vám přeju z Českého impulzu. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Rodičovské sdružení od Nadi Urbánkové, ale teď už pořád máme Česko rádi, jedeme do Karlovarského kraje.
2: Máme Česko rádi.
3: V dnešním pořadu se podíváme do Krušných hor na Čedičový vrchol Plešivec u Abertam. Na jeho vrcholu ve výšce 1028 metrů nad mořem stojí rozhledna a horský hotel. Na podrobnosti vzniku rozhledny se zeptám našeho odborníka na domácí turistiku Mirka Tausiga. Hezký den, Mirku.
4: Hezký den všem u přijímačů a samozřejmě také vám, Hanko. U zrodu rozhledny stál spolek přátel přírody z Abertam a dobré skutky místních. Přispěli totiž do veřejné sbírky, do kasičky v hostinci v okolí. Spolek také pořádal divadelní a hudební vystoupení. První koncert na podporu rozhledny prý vynesl 100 zlotých a na stavbu bylo potřeba 5400 zlatých.
3: A po 5 letech mohla stavba začít. Nejdřív spolek koupil pozemek na Plešivci a svezl do Abertam veškerý stavební materiál. Ten potom v zimě na saních lidé vytahovali na vrcholek hory.
4: Položení záhodního kamene počkalo do léta, stalo se to v roce 1895, tedy přesně 14. dubna a za 4 měsíce bylo všechno hotové.
3: Rozhledna i hotel?
4: Tak to ne. Věž byla jen 16 metrů vysoká a předchůdcem hotelu byla malá zděná chatka. U pozdějších let se bohužel rozrostla ve velký hotel a rozhledna už téměř není vidět. Rozhledna odolávala přestavbě až do roku 2001. Nejvyšší dřevěná část pak už neunesla antény k šíření signálu pro mobilní telefony. A místo ní vznikla zděná krytá vyhlídka s vnějším ochozem a ocelovým zábradlím. A to prvé nad vyhlídkou se nachází ještě nová nástavba s anténami.
3: Vstup na rozhlednu je z hotelu a je otevřený celoročně. Na vrchol vede 66 schodů. Kdo je zdolá, uvidí za pěkného počasí Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec, dále Slavkovský les, Doupovské hory, ale také třeba Jáchymov a Karlovy Vary. Pěší sem zavedou dvě turistické značky, jedna z Jáchymova a druhá z Abertam. Motorizovaní turisté a cyklisté mohou přijet až k rozhledně po silnici. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český Impuls, Pláču sůl a Milan Drobný. Za pár chvíli už budou 3 odpoledne, před zprávami je připravená Impulzovic krabička, postará se o ní Dalibor Janda a vybral si Dynamit od kapely Olympic. Ať se vám hezky poslouchá.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Rád si připomenu písničky, které jsem zpíval s různými kapelami ještě jako amatér. Je mezi nimi určitě i rock'n'roll Dynamit. Olympic ho nahrál v roce 1970 a je na něm znát, že je to přesně hranice mezi hudbou 60. a 70. let. Naše kapela ho hrála snad na každé zábavě a lidi tu píseň vyžadovali několikrát za večer. Zní hodně lehce, ale tak jednoduchá zase není. Zvlášť to solo na piano bylo strašně těžké a tak jsme ho museli hrát o něco pomalej. Prostě moc dobrých klavíristů v kraji nebylo.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrchu

Ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učíš.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Česká armáda úspěšně otestovala izraelský systém protivzdušné obrany Spider a zahrazuje ho do výzbroje. Ministr obrany Jaromír Zuna na dnech na to potvrdil, že 4 nakoupené baterie nahradí zastaralou techniku ze 70. let a nabídnou až 5násobný výkon při likvidaci dronů, raket s plochou dráhou letu i letadel. Premiér Andrej Babiš označil ochranu nebe za absolutní prioritu a oznámil, že vláda zvažuje nákup dalších kompletů novější generace. Občanští demokraté chtějí vrátit neplacené první 3 dny nemoci. Šéf motoristů Petr Macinka jejich plán podpoří. Předseda opoziční ODS Martin Kupka oznámil záměr předložit obnovení karenční doby během schvalování státního rozpočtu ve sněmovně. Krok zdůvodňuje úsporou 5 miliard korun i zamezením zneužívání dávek. Ministr zahraničí Macinka s návrhem sympatizuje a v televizní debatě potvrdil, že proti němu ruku nezvedne, ačkoliv v koalici s hnutím ANO a striktně odmítavou SPD tento týden schodu nenašel. Vládní kabinet plánuje schválit rozpočet v pondělí. Mladí z generace Z investují odvážněji než jejich rodiče. Lidé do 30 let posílají peníze hlavně do akcí, kryptoměn a automatizovaných ETF portfolií přes mobilní aplikace. Výkyvy trhů pak vnímají díky dlouhému časovému horizontu jako nákupní příležitost. Odborníci sice oceňují jejich zájem o zhodnocování úspor, zároveň ale varují před rizikem sázky na jednu. Zhruba polovina mladých navíc žije od výplaty k výplatě a nemá dostatečnou rezervu na nečekané výdaje. Analytici jim proto doporučují nejdříve odložit peníze na 3 až 6 měsíců života a až pak nakupovat rizikovější aktiva. Sucho a nedostatek krmiva nutí farmáře na Slovensku snižovat stavy zvířat. V ohrožení je budoucí produkce mléka, vajec a masa.
2: Slovenskí farmári pre nedostatok krmiv plánujú predať alebo vyradiť viac ako 10 000 hospodárskych zvierat. Najviac to ovplyvní hovädzí dobytok aj výkrmové bíky, ale i ovce a ošípané. Viac než 90% podnikov eviduje pokles produkcie alebo dostupnosti objemových krmív. Polovica z nich až na úrovni 50%. Tento výpadok chce štát kompenzovať priamou pomocou dotknutým farmárom vo výške až 3/4 miliardy korún. Jozef Balko, Slovensko.
1: A ešte doplním počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní Už nejsem volná od Petry Janů. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Hezký poslech.
4: Když

0: písničku Rána a gól právě dospíval Miky Volek. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za pár chvil už hudební kalendář. Tentokrát bude o jedné z mých nejoblíbenějších písniček Mis dobrých nadějí od Hany Zagorové. Ještě předtím si ale užijte třeba Řeku lásky a Marie Rotrovou.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je Ford.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
7: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přišel čas na hudební kalendář. 30-centimetrový klavír hrál u zrodu hitu Mis dobrých nadějí. Hitmakera Jiřího Zmoška se na něj ptá expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Každá písnička má svou historii. Jaká je ta s Hankou Zagorovou Mis dobrých nadějí, pane Zmošku?
3: Ta písnička má naprosto známou historii, protože je taky popsaná v knižce Už mi nás koneně 20 let, kterou napsala Markétka, moje dcera. U toho Misu dobrých nadějí jsem chodil k Hance domů. A bydlela tam na Chodské někde, takže vždycky jsem měl nějakou písničku, tak jsem mi to přinesl. A když jsem mi přines Mis dobrých nadějí, tak jsem to právě měl naspívaný a ona je totiž zvláštní, jo. Většinou se staví písnička tak, že se staví jako verze refrén a ta verze je takovým určitým vstupem, jakou takovou přípravou na ten refrén, jo. Ale když jsem přišel s touhle písničkou k té Hance, tak jsem neměl nic. Já myslel, že jí to přehrám na klavír. A říkám, co, kde máš klavír? A ona říká, já nemám klavír, jo. A ona šla do pokoje někam tam a přinesla takový klavír. Jako teď si dávám ruce od sebe a zkouším, kolik je 30 cm, tak asi tolik. Zkuste si jako poměřit 30 cm. Tak ona přinesla 30-centimetrový klavír, do kterého jsem ani nevyšly prsty. A to bylo nějak na baterky. A já jsem to na tom klavírku začal zpívat. A tam to je tak, že zatímco všechno vždycky začíná takovou přípravou na refren, tak tam to napálím hned nahoře. A celý jsem to přespíval a ona vždycky, když ty písničky se mi přinesly, já jsem z ní natočil 23 písniček. Se ani nestalo nikdy, že by se zamyslela a teď jako přemýšlela, no víš, já nevím, já si to teda budu ještě, to se nikdy nestalo. Ona to okamžitě cítila, my jsme měli to stejné cítění spolu tady v tom, když se mi to přinesl. Já jsem viděl, že to je pro ní, tak jsem to přespíval. A jak jsem to zpíval od začátku do konce, takhle od vrchu, tak tentokrát se fakt jako zamyslela. A tak se na mě podívá a říká, a kde to má refrén? A já jsem řekl, všude.
2: Tak to si pojďme tuhle celorefrénovku poslechnout na rádiu Český impuls.

Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Na Českém impulzu právě Vítězslav Vávra dospíval písničku Dívka Gloria. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to tentokrát technické písničky, protože právě v tento den roku 1899 byla v Brně zřízená Česká vysoká škola technická Františka Josefa, dnešní Vysoké učení technické. Takže parní stroj a Viktor Sodoma a jako první Valerie Čižmárová Koňskou dráhou. Hezký poslech.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pěkné odpoledne. Český vzdušný prostor bude krýt nový systém. Takzvaný Spider nás může ochránit proti letadlům, raketám s plochou dráhou letu a také dronům. Nový systém už prošel vojskovými zkouškami a armáda ho zavádí do svých struktur. První zástupce náčelníka generálního štábu Petr Čepelka v tom vidí výrazný technologický pokrok.
1: Tyto systémy Spider nahrazují systémy 2K12, které byly do naší armády zavedeny v 70. letech minulého století.
0: Systém Spider pochází z Izraele. Podle Čepelky je 4x až 5x výkonnější než ten stávající. První zástupce náčelníka generálního štábu tak očekává, že nové stroje zvýší ochranu české infrastruktury i obyvatel. Pražská policie pátrá po 37-leté ženě z Prahy 3. Dana Fraňková včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si údajně stěžovala na neurologické obtíže spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec. Pohřešovaná pravidelně užívá léky a může být v ohrožení života. Podle policie měla na sobě při odchodu z domu světlé tričko, světle modré džíny a na zádech černý kožený batoh. Je vysoká zhruba 160 cm, má štíhlou postavu, hnědé oči a tmavě hnědé kudrnaté vlasy sahající po ramena a také nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o hledané mohou lidé volat na linku 158. K tragické události došlo v Berlíně. Při požáru pečovatelského domu ve čtvrti Kreuzberg tam dnes zahynul jeden z jeho obyvatel. Dalších 25 lidí utrpělo zranění. Stav jednoho z nich je kritický. Informovala o tom agentura DPA s tím, že požár, který vypukl v pokoji jednoho z klientů, už mají hasiči pod kontrolou. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Na likvidaci ohně a evakuaci obyvatel se podílelo na 160 záchranářů. Filip Salač znovu zabudoval. 24-letý český jezdec vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2 a po třetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. Salač na Red Bull ringu zároveň vylepšil svůj vlastní rekord ze včerejšího tréninku. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední i po 16. hodině. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod krásnější než růže a Pavel Rod. Hezký poslech.

0: Krásné sobotní odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Linda od Ivana Mládka a Benjo Bendu. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Keks a Proč holky pláčou, ale teď mám pro vás něco, co se tomu pláči přímo vymyká, takové opozitum pláče. A to je naše scénka. Někteří z nás měli svůj start do života nelehký. Vyprávět o tom bude Ivan Mládek, který při narození dostal ženské jméno. Jak k tomu došlo?
1: Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, když jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají naše. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam její přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naše, když naše třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chviličku se budeme zase smát, a to s pány Šimkem a Sobotou. Řeč bude o televizních přestávkách. Předtím několik písniček, třeba od Žampionu k bedle, od Jiřího Helekala.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: stoulet se snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Snídek právě dospívali Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Čas je proti nám od Heleny Vondráčkové. No a teď už na Českém impulzu je čas na scénku. Připomeneme si televizní pořad, který poutal spousty pozornosti, i když trval jen několik desítek sekund. Miloslav Šimek vyspovídá šéfa televizních přestávek. Této role se ujal Luděk Sobota.
1: V našem pravidelném pořadu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práska. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na naši adresu, mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Tak to jsou jistě zajímavé argumenty, ale já se domnívám, že byste to nemusel brát tak ze široka.
2: A kromě toho, já jsem vedoucí.
1: Tak jistě. To víme, že jste vedoucí. Vy jste jeden z těch vedoucích, kteří si léta dokáží ohlídat své místo. Ale já jsem myslel něco blížší o vaší práci, o vašich problémech, doktore.
2: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi přímo s despektem. A A B C D abych jaksi na adresu těchto řekl toto.
1: Ano, to bude nejlepší.
2: Podívejte se, my máme štáb v televizi, který čítá cirka 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě
1: dneska bohužel nic. Ještě sám cítíte, že je něco na cestě?
2: Kolik přestávek už ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
1: No, doktore Práskale, v prvé řadě prohlašuji, že se trochu bojím. Oni mě v redakci upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že prý máte lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To jsou šoky na hlavu. Hlavně kdybyste laskavě nezařazoval. F mě děsí. To zní jako výstřel. Jinak v zásadě s vámi souhlasím. Přestávky jsou jistě důležité. Mají, já bych tak řekl, svoji platnost, že?
2: Podívejte se, koleno.
1: Klouda jméno mé.
2: Klouda, to jste mě nalil.
1: Já ne, teď už jste tak přišel.
2: Vodu.
1: No to snad, no. Kam bych vám ji ale lil?
2: Do mlýna.
1: No tak to možná.
2: Víte, ono se řekne přestávka, ale vždyť si uvědomme její základní funkci. Co je?
1: Co je vám něco je, doktore?
2: co je. Co je její základní funkce je...
1: No to je překvapivé sdělení. A můžete to nějak blíže vysvětlit?
2: Je oddych.
1: A oddych.
2: Nám například od 20 hodin 05 minut do re mi do... Do 21:30 běží napínavý film z drsného prostředí.
1: Jestli dovolíte, abych to zrekapituloval. Říkáte o 20:05 do 21:30 nám v televizi běží napínavý film dokonce z drsného prostředí. Abychom si rozuměli, doktore, hovořil jste o naší televizi. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30 minut.
2: 30, 40, 50, 60 minut. To je dneska už prakticky hodina.
1: No tak jistě, to zůstalo, ano.
2: Se 120 voltů.
1: 120 minut, mám se zase rád čo něco vybavit.
2: No, oni mě totiž doma předělávají elektřinu na proud.
1: Cože?
2: Chci říct, z 220 na 120.
1: A to je nesmysl, když tak ze 120 na 220, tomu bych věřil, to je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě. No co je?
2: Mě předělávají síťovku takhle.
1: Proč? No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nevlítli do bytu s majzlíkama.
2: Vlítli tam do bytku.
1: Cože? No jak mě to oslovujete?
2: Vlítli tam do bytu s majzlíkama.
1: Jo, a co říkali?
2: No ten největší hajzlík, ten říkal, že prej je to snad tím, že nějak strašně žeru, nebo...
1: No, takže vám budou dodávat aspoň dietnější elektřinu. No prosím, je to možné. Tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
2: 120 voltová...
1: Minutová.
2: 120 minutová přestávka. To je dneska už ideál jaksi nejen jaksi náš v televizi, ale ale i a.
1: Ano, konečně jste se našel, doktore.
2: I ideál diváka.
1: Čili, jestli vám dobře rozumíme, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize.
2: Yeah.
1: Ano, takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně Tak vám děkujeme.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marian. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou rdesným s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Hezké odpoledne. Čeští autodopravci doufají v brzké kroky vlády proti vysokým cenám paliv. Volají přitom hlavně po opětovném snížení spotřební daně na naftu, což by pomohlo jejich konkurenceschopnosti. Vláda by tím měla podle nich brzy reagovat i na opatření Německa a dalších států. ČTK to oznámil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Už v minulých dnech dopravci varovali, že cena nafty na úrovni kolem 50 korun za litr by byla pro významnou část tuzemských firem velký problém. Zvýšené náklady by se tak mohly promítnout do cen pro zákazníky. Tragické následky měla nehoda na severním Plzeňsku. Nákladní auto v noci na dnešek na dálnici D5 poblíž Heřmanovy Huti při coubání srazilo dělníka. 56-letý muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Podle policie k neštěstí došlo na 104. kilometru ve směru na Prahu v úseku, kde se opravuje povrch dálnice. Řidič nákladního vozu údajně při coubání svého kolegu přehlédl. Okolnostmi a přesnou příčinou události se zabývají kriminalisté, kteří už nařídili soudní pitvu zemřelého. Šluknovský výběžek má přijít o klíčové dětské lékaře. Od příštího roku by měla v rumburské nemocnici zůstat jen jednodenní chirurgie, některá lůžková oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Starosta Lipové na Děčínsku Pavel Svoboda doufá, že se povede domluvit zdravotní péči v nedalekém saském městě Zebnic.
3: Už je nějaký příslib VZP, co se týče interny, to by mělo být nasmlouvaný, což by hlavně nám z toho výběžku hodně pomohlo, protože jsme v sebnický nemocnici zhruba o 10 minut dřív než v rumburský nemocnici.
2: Rumburská nemocnice je spádová pro 55 tisíc lidí, další nemocnice je v Děčíně, tam ale může cesta z některých míst šluknovského výběžku trvat i hodinu. Saúdsko-arabskou metropoli děsí rozsáhlý požár. Poblíž letiště v Riádu jsou vidět plameny a hustý oblak černého kouře. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na obyvatele města. Vláda se k situaci zatím nevyjádřila. Server Flightradar24 uvádí, že mezinárodní letiště čelí významnému narušení provozu. Reportér AFP později uvedl, že u letiště hořela palivová nádrž saúdské ropné společnosti Aramco. Místní úřady dnes ráno vyhlásily v Riádu varování před leteckými útoky. Jedná se o reakci na obnovení bojů v sousedním Jemenu. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu. Právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu s datem 19. září a první písničku, kterou pouštím, je Přízrak 7B. Hezký poslech.

0: právě dohráli písničku Hlídej lásku skáloma. Posloucháte Český impuls, krásnou sobotu. Večer se blíží, kdybyste se chtěli podívat na něco pěkného v televizi, tak proto je tady Saša Hemala, ten se za chvíli přihlásí se svými televizními tipy. Předtím se ale ještě zahrajeme, těšit se můžete třeba na Marcelu Královou a Já netančím.
1: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho

0: jinou.
1: Krásnou sobotu, máme 19. září a vy posloucháte Český impuls. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Lásko voníš deštěm od Marie Rotrové. Ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizi.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
3: Přátelé, pojďme jednou naši televizní nabídku začít daleko od naší krásné mateřské planety, kdesi na vzdáleném Marsu. Tam, jak asi tušíte, je docela nevlídné počasí a právě v písečné bouři málem zahynul jeden z kosmonautů, kteří na rudé planetě přistáli. Zbytek jeho posádky planetu opustí s tím, že si myslí, že Mark alias Matt Damon zahynul. Ten ale přežil a ocitá se zcela sám na nepřátelské planetě. Marťan, to je název amerického sci-fi filmu ve 20 hodin na Prima Max. Jinak se sobotní nabídka již dlouho nemění. Zázraky přírody jsou trvalkou, bez které bychom asi ani nevěděli, co vše převratného se za zdmi našich domovů děje. Pánové Kořen Kramár to vědí a ještě kolem toho dovedou udělat docela zajímavé technologicko-umělecké divadélko. Zázraky přírody 20.05 ČT1. Možné je všechno, ale snad i to nemožné je možné. A to v zábavné show s tímto názvem a s hosty vybraných mezi našimi celebritami, které jsou ochotné třeba po sobě metat i šlehačkové dorty. Ve 20.20 řádění ve studiu začíná. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Na Rádiu Český impuls právě dozněla písnička Ještě tě mám plnou náruč od Jiřího Korna. Blíží se nám konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou mám ještě několik pěkných písniček připravených. Těšit se můžete mezi jinými třeba na Kantilénu od Karla Gotta. Večer po 19. hodině vám budeme hrát country, folk a trampské písničky. Tím se s vámi já, Lenka Haluzová, pro dnešek loučím. Těším se zase zítra odpoledne. Mějte krásný zbytek soboty.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala především komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže pak obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby z Plzeňského kraje. Výsledky organizátoři vyhlásili dnes odpoledne v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo celkem 245 obcí, což je nejvíce od roku 2016. K vážné nehodě došlo na Kladensku. Při kolizi osobního auta a cisterny na silnici číslo 16 u Luníkova se dnes ráno lehce zranilo 5 lidí. Podle dosavadních informací středočeské policie řidič osobního vozu pravděpodobně usnul a přejel do protisměru, kde jela cisterna. Její řidič se snažil střetu vyhnout. Osobní auto následně skončilo na střeše a cisterna na boku. Z převrácené cisterny navíc unikly chemikálie. Plzeňská zoo slaví 100 let. Pro návštěvníky je o víkendu připravené jednotné vstupné 100 korun. Na zítřejší program v sousedním amfiteátru je vstup zdarma. Zahrada dnes chová přes 7 000 zvířat, pokračuje Klára Fajstová.
2: Plzeňská zoo vznikla v roce 1926 v Doudlevcích. Teď sídlí v lochotínském areálu a je pátou nejnavštěvovanější z českých i slovenských zoologických zahrad. Má rekord v počtu na jednou chovaných druhů zvířat i v počtu kusů. Oslavy 100 let od vzniku se odehrávají hlavně o tomto víkendu. Kromě vstupu za stovku lákají nedělní akce, kulturní program v amfiteátru, dětská soutěžní stezka i mimořádná komentovaná krmení.
1: V Mnichově odstartoval tradiční Oktoberfest. 191. ročník pivních slavností dnes zahájil primátor bavorské metropole Dominik Krause naražením sudu piva na dva údery. Svátek zlatavého moku na Tereziánské louce potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Hosté si ale za más piva, který odpovídá jednomu litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde tentokrát v přepočtu na 360 až 387 korun. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
1: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice. Český impuls.

Léto na Českém Impu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Občanští demokraté chtějí obnovit první 3 dny nemoci bez nemocenské. Navrhnou to při projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Předseda opoziční strany Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí a předsedou motoristů Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednání se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V debatě ale řekl, že při hlasování určitě nebude proti. ODS krok zdůvodňuje úsporou 5 miliard korun i zamezením zneužívání dávek. Čeští houbaři zažívají zářijové žně. Po suchém a horkém létě přinesly vydatné deště a ochlazení z konce srpna zásadní obrat. Lidé nosí z lesů plné koše pravých hřibů, kozáků, bedel, masáků i kilogramových dřevokazných kotrčů kadeřavých. Přestože podle aktualizované mapy Českého hydrometeorologického ústavu podmínky mírně slábnou, houbaři stále slaví velké úspěchy. Nejlepší situaci hlásí meteorologové v pohraničních horách, zejména v Krkonoších a v Hrubém Jeseníku. Výrazně si ale polepšila také jižní Morava. Český starosta rekordman žije v úřednické lhotě u Pardubic. Jiří Kučera obec řídí neuvěřitelných 630 let. Letos na začátku října kandiduje znovu. Řekl, že je to i proto, že starostování v úřednické lhotě nikoho jiného neláká.
2: Že to vyjde, to nikdo neví. Záleží, jak voliči si rozhodnou, jestli chtějí, nebo jestli budou chtít nějakou mladší krev, i když těch mladších tam máme minimum.
1: Donald Trump si došlápl na novináře. Policie dnes reportérům ze stanic CNN a MS Now zabránila v přístupu do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co americký prezident včera večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto dvou médií a serveru Politico do prezidentského sídla. Informovali o tom obě stanice, které zároveň vyjádřily podporu svým novinářům. Trump přitom některá média kritizuje dlouhodobě. V minulosti podal žaloby proti celé řadě z nich a ostře útočil také na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš.

to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si k verbířům. Nějaký zpěváček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny

0: naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Český impuls.

0: Hezký večer. Dny na to opět přilákali davy lidí. Na první den víkendové akce na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes zamířilo podle policie přibližně 92 tisíc návštěvníků. Kolem areálu se tvořily kolony, jinak ale organizátoři větší problémy neřešili. Novinářům to řekl předseda pořádající organizace Zbyněk Pavlačík. Dny na to jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na ně je zdarma a velká návštěvnost je provází každoročně. Lidé na akci jezdí z celé republiky. Množství návštěvníků tradičně přijíždí také z blízkého Polska a ze Slovenska. Jízda mezi Brnem a Znojmem bude bezpečnější. Silničáři začali s 3letou přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Více než 20-kilometrový úsek je poslední částí rekonstrukce celého vytíženého tahu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že z trasy zmizí problémová místa.
1: To znamená skutečně narovná se ta silnice, staníme veškerá ta úrovňová připojení, to znamená budou zde mimoňový křižovatky, bez zde 5 nových mimoňových křižovatek, přibudou průtokový stěny v délce 520 metrů, budou zde nouzové zálivy pro odstavení vozidla a co zejména hlavně budou zde prostě předjíždící pruhy.
0: První uzavírka je naplánovaná od poloviny října a dlouhá objížďka povede z Pohořelic na Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín a Krhovice. Definitivně hotovo má být v srpnu 2029. Ukrajina se dočká další vojenské pomoci od USA. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej zbraní protivzdušné obrany za v přepočtu zhruba 57 miliard korun. Diplomacie to oznámila v prohlášení s tím, že nákup by Ukrajina financovala s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu FMF. Souhlas s prodejem musí ještě schválit Kongres Spojených států. Příslib zbraní přichází v době, kdy prezident Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Kapitán švýcarské fotbalové reprezentace čelí vyšetřování. Granit Xhaka je podezřelý, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. Švýcarským médiím informaci potvrdilo státní zastupitelství kantonu Lucern. To chce 33-letého záložníka anglického Sunderlandu vyslechnout začátkem října, kdy bude Xhaka ve Švýcarsku kvůli reprezentačním zápasům v Lize národů. Hráč už prostřednictvím svého mluvčího uvedl, že je úřadům bezvýhradně a zcela transparentně k dispozici. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

domovu jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak pultu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten jeep.

dobrý náladě, tak do nádrže sem dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch dob mě nějak přešel sníh. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě budějí farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám tyší hleníčkám jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
0: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Česko poslalo pomoc do Nepálu. Po ničivých povodních směřují do Asie stovky dek, karimatek a skládacích postelí. Mluvčí hasičů Kristýna Posekaná připomíná, že vybavení je v Nepálu opravdu potřeba.
2: Poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy. Zejména v horských oblastech Nepálu jsou důležité i kvůli výrazně chladnějším nocím.
1: Nepál nedávno navýšil počet pohřešovaných. Po ničivých záplavách se hledá přes 6 tisíc lidí. Úřady přitom ještě na začátku týdne hlásily o 1000 míň. K vážné nehodě došlo na Kladensku. Při kolizi osobního auta a cisterny na silnici číslo 16 u Luníkova se dnes ráno lehce zranilo 5 lidí. Podle informací středočeské policie řidič osobního vozu pravděpodobně usnul a přejel do protisměru, kde jela cisterna. Její řidič se snažil střetu vyhnout. Osobní auto následně skončilo na střeše a cisterna převážející benzín a naftu na boku. Po nehodě z ní část látek unikla. Hasiči zbývající paliva přečerpali a vůz vyprostili. Na místě dál pokračuje sanace kontaminované půdy. Silnice bude uzavřená zřejmě až do pondělí, kdy o dalším postupu rozhodnou úřady. Plzeňská zoo slaví 100 let. Pro návštěvníky je o víkendu připravené jednotné vstupné 100 korun. Na zítřejší program v sousedním amfiteátru je vstup zdarma. Zahrada dnes chová přes 7 000 zvířat.
3: Plzeňská zoo vznikla v roce 1926 v Doudlevcích. Teď sídlí v lochotínském areálu a je pátou nejnavštěvovanější z českých i slovenských zoologických zahrad. Má rekord v počtu na jednou chovaných druhů zvířat i v počtu kusů. Oslavy 100 let od vzniku se odehrávají hlavně o tomto víkendu. Kromě vstupu za stovku lákají nedělní akce, kulturní program v amfiteátru, dětská soutěžní stezka i mimořádná komentovaná krmení. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: V Mnichově odstartoval tradiční Oktoberfest. 191. ročník pivních slavností dnes zahájil primátor bavorské metropole Dominik Krause naražením sudu piva na 2 údery. Svátek zlatavého moku na Terezianské louce potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde tentokrát v přepočtu na 360 až 387 korun. 4 zápasy 9. kola dnes pokračovala první fotbalová liga. Liberec remizoval na hřišti ligového nováčka z Artisu Brno bez branek. Mladá Boleslav porazila brněnskou zbrojovku 2-0 a posunula se na 3. místo neúplné tabulky. Pardubice zvítězily nad Bohemians Praha 1905 2-1 a v posledním dnešním duelu 9. kola remizovalo Slovácko s Baníkem Ostrava 2-2. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla,

0: 22. A začneme skvělou zprávou z tenisu. Stejně jako loni si Češi zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu a stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3-2 nad Američany. Přestože po deblu ztráceli 1-2, utkání v pražské O2 aréně otočili. Jakub Menšík srovnal výhrou nad Benem Sheltonem a rozhodující bod zařídil Jiří Lehečka, který porazil Lernera Tiena 6-3 a 7-5. Korunovační klenoty lákají stovky lidí. Dnes pro širokou veřejnost začala výstava panovnických insignií na Pražském hradě. Před Vladislavský sál dorazili tuzemští i zahraniční turisté. Expozice představuje příběh klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Mezi návštěvníky byl i pan Otto s rodinou, kterého na místě oslovila ČTK.
1: My jsme přijeli z Pardubic, přijeli jsme na korunovační klenoty se podívat. Je to vlastně nápad syna. Kopii jsme viděli v Pardubicích korunovačních klenot, ale chceme vidět originál.
0: Výstava korunovačních klenotů potrvá na Pražském hradě do 28. září. Vstup je zdarma. Pražská policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. Ta včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Díky poznatku z médií se jí povedlo vypátrat na zastávce MHD v Praze 6. Policie se obrátila na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání dnes dopoledne. Její mluvčí Jan Daněk uvedl, že žena si v posledním týdnu stěžovala na neurologické obtíže spojené se zhoršováním zraku. Vzhledem k pravidelnému užívání léků mohla být v ohrožení života. K neštěstí došlo na Břeclavsku. Při požáru rodinného domu v Hruškách dnes dopoledne zemřela žena a zranil se muž. Oba se nadýchali kouře. Ženu se i přes provedenou rezuscitaci zachránit nepovedlo. Muže záchranáři převezli do nemocnice. Na webu o tom informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák. Požár se podařilo dostat pod kontrolu po 10 minutách. Hasiči poté dům odvětrali a pomocí termokamery zkontrolovali, zda v domě nejsou skrytá ohniska. Požár podle vyšetřovatele způsobil škodu zhruba 500 tisíc korun. Jeho příčinu hasiči zjišťují. Jeřáb v Plzni osadil konstrukci lávky přes rušnou rokycanskou třídu. Stavba nahradí nevyhovující podchod a propojí části sídliště na obou stranách frekventované trasy. Silnice přivádí do města dopravu směrem od Prahy. Denně tudy projedou 10 000 aut. Stavby vedoucí Ivan Výšek popisuje, že se lávka skládá ze 4 dílů.
2: Ten nejdelší kus je dlouhý 27 metrů. Ten budeme potom spojovat ještě s druhým kusem, který má nějakých 17 metrů. A pak je třetí kus, ten má taky necelých 27 metrů. Ten nejtěžší kus má 35 tun.
0: Celá lávka měří 116 metrů a má šířku 3,5 metru. Lávka bezpečně propojí sousedskou a rodinnou ulici. Kompletně hotová má být v prosinci. Třinečtí hokejisté znovu uspěli. Oceláři porazili v dnešní předehrávce třetího kola extraligy na svém ledě Plzeň 3-2 a naplno bodovali i po třetí v sezóně. Pod všechny góly domácího týmu se podepsal Andrej Nestrašil, který vyrovnal na 1-1 a 2-2 a přihrál na vítězný gól Miloši Romanovi. Branky hostů vstřelili v první třetině Michael Deniketič a Patrick Dylan McPherson. Zápas kvůli zranění nedohrál domácí útočník Oscar Flynn. Zítra bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

chtěl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

jsme spolu. Ty a já. A nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podnik.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: 3. Čeští tenisté slaví velký úspěch. Ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru zvítězili nad výběrem USA 3-2 na zápasy a postoupili opět po roce do finálového turnaje pro 8 nejlepších týmů. Rozhodující bod získal pro výběr kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka, který v závěrečné dvouhře porazil na betonovém povrchu v pražské O2 aréně Lernera Tiena 6-3 a 7-5. Čeští autodopravci doufají v brzké kroky vlády proti vysokým cenám paliv. Volají přitom hlavně po opětovném snížení spotřební daně na naftu, což by pomohlo jejich konkurenceschopnosti. Vláda by tím měla podle nich brzy reagovat i na opatření Německa a dalších států. ČTK to oznámil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Už v minulých dnech dopravci varovali, že cena nafty na úrovni kolem 50 korun za litr by byla pro významnou část tuzemských firem velký problém. Zvýšené náklady by se tak mohly promítnout do cen pro zákazníky. Jízda mezi Brnem a Znojmem bude bezpečnější. Silničáři začali s 3letou přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Více než 20-kilometrový úsek je poslední částí rekonstrukce celého vytíženého tahu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že z trasy zmizí problémová místa.
1: To znamená, skutečně narovná se ta silnice, staníme veškerá ta úrovňová připojení, to znamená, budou zde mimoňových křižovatky, bez zde 5 nových mimoňových křižovatek, přibudou průtokový stěny v délce 520 metrů, budou zde nouzové zálivy pro odstavení vozidla a co zejména hlavně budou zde prostě předjíždící pruhy.
0: První uzavírka je naplánovaná od poloviny října a dlouhá objížďka povede z Pohořelic na Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín a Krhovice. Definitivně hotovo má být v srpnu 2029. Ostravská hromadná doprava bude mít 25 nových tramvají za 3 miliardy korun. Dopravní podnik podepsal smlouvu se společností Škoda Group na dodávku a 10letý servis. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, první vozy by měly přijít zhruba za 2,5 roku.
2: Ostravští cestující se tak mohou těšit na plně nízkopodlažní velkokapacitní vozidla, přičemž do každého z nich se vejde 250 lidí. Počítá se s nimi na linkách, které spojují centrum Ostravy s lidnatými sídlišti v městském obvodu jich. Tramvaje budou vybaveny zařízením na snížení hlučnosti a zajímavostí je požadavek na dodání systému, díky kterému bude tramvaj dálkově podávat hlášení o své kondici. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Ukrajina se dočká další vojenské pomoci od USA. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej zbraní protivzdušné obrany za v přepočtu zhruba 57 miliard korun. Diplomacie to oznámila v prohlášení s tím, že nákup by Ukrajina financovala s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu FMF. Souhlas s prodejem musí ještě schválit Kongres Spojených států. Příslib zbraní přichází v době, kdy prezident Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. V neděli bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Dny na to opět přilákali davy lidí. Na první den víkendové akce na letišti v Mošnově na Novojčínsku zamířilo v sobotu podle policie přibližně 92 tisíc návštěvníků. Kolem areálu se tvořily kolony, jinak ale organizátoři větší problémy neřešili. Novinářům to řekl předseda pořádající organizace Zbyněk Pavlačík. Dny na to jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na ně je zdarma a velká návštěvnost je provází každoročně. Lidé na akci jezdí z celé republiky. Množství návštěvníků tradičně přijíždí také z blízkého Polska a ze Slovenska. Česko poslalo pomoc do Nepálu. Po ničivých povodních směřují do Asie stovky dek, karimatek a skládacích postelí. Mluvčí hasičů Kristýna Posekaná připomíná, že vybavení je v Nepálu opravdu potřeba.
2: Poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy. Zejména v horských oblastech Nepálu jsou důležité i kvůli výrazně chladnějším nocím.
1: Nepál nedávno navýšil počet pohřešovaných. Po ničivých záplavách se hledá přes 6 tisíc lidí. Úřady přitom ještě na začátku týdne hlásily o tisíc míň. V Pálenicích jihu a východu Moravy už voní kvasy i slivovice. Na dlouhou sezónu to ale rozhodně nevypadá. Na tom se shodují experti na Slovácku, na Hané i na Valašsku.
3: Jako třeba Bohumil Žákovský, který v Lukově ve výborné kondici právě zahájil svoji 66. pracovní sezónu. Nutno říci, že začínal v rodinné Pálenici, co by mladičký chlapec. Meruňkového kvasu i pálenky měl letos minimálně. Absolutní vzácnost. Momentálně se do kotlu dostávají kvasy z raných švestek. A velečilý osmdesátník občas připomene, co všechno v podhůří hostinských vrchů už pálil. Jako specialitky třeba datle a pro jednoho skota dokonce rajčata. Jan Čada, Rádio Impuls, Lukov.
1: Donald Trump si došlápl na novináře. Policie v sobotu zabránila reportérům ze stanic CNN a MS Now a serveru Politico v přístupu do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co americký prezident v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto tří médií do prezidentského sídla. Informovala o tom všechna tři zpravodajství, která zároveň vyjádřila podporu svým novinářům. Trump přitom některá média kritizuje dlouhodobě. V minulosti podal žaloby proti celé řadě z nich a ostře útočil také na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Čtyřmi zápasy devátého kola pokračovala v sobotu první fotbalová liga. Liberec remizoval na hřišti ligového nováčka z Artisu Brno bez branek. Mladá Boleslav porazila brněnskou Zbrojovku 2-0 a posunula se na třetí místo neúplné tabulky. Pardubice zvítězily nad Bohemians Praha 1905 2-1 a v posledním sobotním duelu devátého kola remizovalo Slovácko s Baníkem Ostrava 2-2. V neděli bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Já co chtějí v očích skrýt, vím, čem ty děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Čeští tenisté slaví velký úspěch. Ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru zvítězili nad výběrem USA 3-2 na zápasy a postoupili opět po roce do finálového turnaje pro 8 nejlepších týmů. Rozhodující bod získal pro výběr kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka, který v závěrečné dvouhře porazil na betonovém povrchu v pražské O2 aréně Lernera Tiena 6-3 a 7-5. Čeští autodopravci doufají v brzké kroky vlády proti vysokým cenám paliv. Volají přitom hlavně po opětovném snížení spotřební daně na naftu, což by pomohlo jejich konkurenceschopnosti. Vláda by tím měla podle nich brzy reagovat i na opatření Německa a dalších států. ČTK to oznámil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Už v minulých dnech dopravci varovali, že cena nafty na úrovni kolem 50 korun za litr by byla pro významnou část tuzemských firem velký problém. Zvýšené náklady by se tak mohly promítnout do cen pro zákazníky. Jízda mezi Brnem a Znojmem bude bezpečnější. Silničáři začali s 3letou přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi. Více než 20-kilometrový úsek je poslední částí rekonstrukce celého vytíženého tahu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že z trasy zmizí problémová místa.
1: To znamená, skutečně narovná se ta silnice, staníme veškerá ta úrovňová připojení, to znamená, budou zde mimoňový křižovatky, bez zde 5 nových mimoňových křižovatek, přibudou průtokový stěny v délce 520 metrů, budou zde nouzové zálivy pro odstavení vozidla a co zejména hlavně budou zde prostě předjíždící pruhy.
0: První uzavírka je naplánovaná od poloviny října a dlouhá objížďka povede z Pohořelic na Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín a Krhovice. Definitivně hotovo má být v srpnu 2029. Ostravská hromadná doprava bude mít 25 nových tramvají za 3 miliardy korun. Dopravní podnik podepsal smlouvu se společností Škoda Group na dodávku a 10letý servis. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, první vozy by měly přijít zhruba za 2,5 roku.
2: Ostravští cestující se tak mohou těšit na plně nízkopodlažní velkokapacitní vozidla, přičemž do každého z nich se vejde 250 lidí. Počítá se s nimi na linkách, které spojují centrum Ostravy s lidnatými sídlišti v městském obvodu jich. Tramvaje budou vybaveny zařízením na snížení hlučnosti a zajímavostí je požadavek na dodání systému, díky kterému bude tramvaj dálkově podávat hlášení o své kondici. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Ukrajina se dočká další vojenské pomoci od USA. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej zbraní protivzdušné obrany za v přepočtu zhruba 57 miliard korun. Diplomacie to oznámila v prohlášení s tím, že nákup by Ukrajina financovala s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu FMF. Souhlas s prodejem musí ještě schválit Kongres Spojených států. Příslib zbraní přichází v době, kdy prezident Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. V neděli bude oblačno až polojasno, během dne čekáme přechodně až zataženo a odpoledne a na večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře na prstáli šeptá mi Julia, Julia.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Představte si Pepu, Dřepu, Fadamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo na míč.

0: Dny na to opět přilákali davy lidí. Na první den víkendové akce na letišti v Mošnově na Novojčínsku zamířilo v sobotu podle policie přibližně 92 tisíc návštěvníků. Kolem areálu se tvořily kolony, jinak ale organizátoři větší problémy neřešili. Novinářům to řekl předseda pořádající organizace Zbyněk Pavlačík. Dny na to jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na ně je zdarma a velká návštěvnost je provází každoročně. Lidé na akci jezdí z celé republiky. Množství návštěvníků tradičně přijíždí také z blízkého Polska a ze Slovenska. Česko poslalo pomoc do Nepálu. Po ničivých povodních směřují do Asie stovky dek, karimatek a skládacích postelí. Mluvčí hasičů Kristýna Posekaná připomíná, že vybavení je v Nepálu opravdu potřeba.
1: Poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy. Zejména v horských oblastech Nepálu jsou důležité i kvůli výrazně chladnějším nocím.
0: Nepál nedávno navýšil počet pohřešovaných. Po ničivých záplavách se hledá přes 6 tisíc lidí. Úřady přitom ještě na začátku týdne hlásily o tisíc míň. V Pálenicích jihu a východu Moravy už voní kvasy i slivovice. Na dlouhou sezónu to ale rozhodně nevypadá. Na tom se shodují experti na Slovácku, na Hané i na Valašsku.
2: Jako třeba Bohumil Žákovský, který v Lukově ve výborné kondici právě zahájil svoji 66. pracovní sezónu. Nutno říci, že začínal v rodinné pálenici, co by mladičký chlapec. Meruňkového kvasu i pálenky měl letos minimálně. Absolutní vzácnost. Momentálně se do kotlu dostávají kvasy z raných švestek a velečilý osmdesátník občas připomene, co všechno v podhůří hostinských vrchů už pálil. Jako specialitky třeba datle a pro jednoho skota dokonce rajčata. Jan Čada, Rádio Impuls, Lukov.
0: Donald Trump si došlápl na novináře. Policie v sobotu zabránila reportérům ze stanic CNN a MS Now a serveru Politico v přístupu do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co americký prezident v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto tří médií do prezidentského sídla. Informovala o tom všechna tři zpravodajství, která zároveň vyjádřila podporu svým novinářům. Trump přitom některá média kritizuje dlouhodobě. V minulosti podal žaloby proti celé řadě z nich a ostře útočil také na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Čtyřmi zápasy devátého kola pokračovala v sobotu první fotbalová liga.